zechtěj, taky vču činurt. Zvyk pa sobota třetia noc on tur jak po šnurku. Pasažeriat ma žeteň multum, tajence chulánky, palenie lulkov. Bál domůvky, klubky, co tam ještě, třeba ti spět.